0: kočárku, houpadel, vozítek a hraček, protože Mělník, to je přece Liberta a Liberta kočárky, to je legendární značka a spousta z nás si vzpomene, že jsme se v kočárcích Liberta odvozili. Takže v expozici najdou vývojovou řadu kočárků, různé doplňky, vybavení, můžou se potěšit pohledem třeba na houpadla a máme i kočárky filmové. Najdete u nás kočárky, které si zahrály třeba ve filmu Obecná škola, nebo třeba Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze a z posledních počinů máme dva kočárky, které si zahrály v poslední krásné pohádce Cukrkandl. Milovníci vína tady také najdou prostor, protože jsme muzeum, byť jsme malí, kteří se zaměřují na české vinařství a vinohradnictví. Takže je tady expozice vinařská, máme expozici sklepního vinařství a dá se u nás degustovat víno z lokálních mělnických oblastí. Takže přijďte ochutnat třeba Riesling Grýnský nebo Rulandu Šedou, jak je vám libo. Posedět se dá na starých hradbách středověkých, ochutnávat můžete i muzejní kavárně. Když trošku poodjedete 6 kilometrů od Mělníka, tak můžete navštívit Unika v kraji Pískovcových skal, velhotce u Mělníka, která je vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Objevíte skalní obydlí Lhotka, což je ukázka nouzového bydlení lidí u nás ve skalách. To lhotecké obydlí, které máme ve správě a kde vás rádi uvítáme v sezóně od května do září, se můžete podívat, jak se žilo ve skále. Poslední majitelka, paní Holubová, ho opustila až v 80. letech a do té doby vlastně bydlela ve skále. Také se můžete podívat na spoustu sezónních výstav. Aktuálně startuje výstava, která je zaměřená na stoleté výročí značky Liberta. A celý rok se věnujeme tématu 50 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, takže hodně environmentálních aktivit, výprav za přírodou. Máme třeba výpravu na skalní kokořínské hrádky, za netopíry, vrápenci a nebo třeba za sovami. Zkrátka nepřijdou ani děti, protože jsme muzeum, které se dětem velmi věnuje. Máme celoroční program nejrůznějších aktivit a pokud přijedete třeba na prázdniny, můžete se vydat na procházku s kocourem Švarcem, hledat poklad denáry kněžny Emy a plnit různé úkoly. Ve skalním obydlí se na děti těší tetička Mína. A během roku nás čekají programy spojené třeba s polytechnickými dílničkami během velikonočního jarmarku.
1: Máte bohatý program na celý rok. Ještě bych se k tým kočíkom vrátila. Aký nejstarší třeba máte v tom muzeu?
0: Nejstarší kočárky to jsou vlastně takové ty, které úplně předcházely vzniku. Jsou to kočárky prouděné, protože kočárkářství se vyvinulo z košíku, takže jsou to kočárky někdy z 80. let 19. století.
1: Taktiež je velmi zaujímavý ten domček, který je vtěsaný do skaly. To ľudia tam bežne žili teda.
0: Ano, je to tak. Ta paní Marie Holubová se tam na přelomu století narodila a žila tam celý svůj život. Dokonce si tam přivedla svého manžela. A i když třeba byla příležitost, že by se mohli z toho objektu odstěhovat, protože na tomhle principu ty objekty fungovaly, když se lidé zmohli finančně, tak vlastně to skalní obydlí pustili a šli bydlet do zděného objektu, ale tady prostě ti majitelé bydleli celý život a vlastně po nich i jejich potomci a obydlí je ještě částečně vybaveno tak, jak ho paní Marie Holubová opustila.
1: A i viacerí ľudia v tej Lhotke u Mělníka žili v takom domčeku?
0: Ano, celé to Kokořínsko je protkané sítí nejenom jakoby obydlí, ale i objektů, které sloužily pro nějaké další hospodářské účely. Takže najdete tam různé sušárny, nebo jsou to různě vtesané sklípky a sklepení, nebo jsou to i objekty skalních mlýnů, jako třeba pod legendárním útvarem, který je symbolem Kokořínska, pokličky, kde je vlastně vytesaný celý skalní mlýn, který byl na říčce Pšovce.
1: celé to Kokořínsko je chráněná oblast nějaká?
0: Ano, je to právě chráněná krajinná oblast, která byla vyhlášena v roce 1976, takže tomu je právě 50 let, půl století, co vlastně jsou tam chráněné a ukazují se vlastně těm milovníkům přírody nejrůznější chráněné druhy rostlin, živočichů, skalní útvary, vrkoče a spoustu dalších zajímavostí.
1: Keď pricestujú ľudia zo Slovenska, predpokladám,

vyznávam všemohúcemu Bohu. Myšlienkami, slovami, skutkami, házaním, pávaním, dobré, moja vina, preto prosím, blahoslovenú Máriu, vždy Pánu, nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

buďte jak kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš.